0: Popoludnie s Rádiom Košice.
1: Chrám Božej múdrosti stojí v Istanbule, ale ja vám ušetrím cestu. Podobne zasvetený chrám je i u nás na sídlisku Furča, Dargovských hrdinov.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Popoludky s Rádiom Košice.
1: Chrám Božej múdrosti stojí v Istanbule, ale ja vám ušetrím cestu. Podobne zasvetený chrám je i u nás na sídlisku Furča, Dargovských hrdinov.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: titulky s Rádiom Košice.
1: Chrám Božej múdrosti stojí v Istanbule, ale ja vám ušetrím cestu. Podobne zasvetený chrám je i u nás na sídlisku Furča, Dargovských hrdinov.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Jednotke Fresh.
1: Potulky s Rádiom Košice.
2: Chrám Božej múdrosti stojí v Istanbule, ale ja vám ušetrím cestu. Podobne zasvetený chrám je i u nás na sídlisku Furča, Dargovských hrdinov.
1: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: či schová sa pod vankúše v tom jedinom mieste v byte. Tam sa nám darí v našej intimite.
1: Počúvate Rádio Košice.

jedna doba s druhou. Vek je len číslo bez hraníc. Som rád, že som na tej ceste neuhol. A život mohol